dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál, jenže od

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

a tak tomu poradil. Koho láká dívka cizí, neváha a rychle zmizí.

Turek sáhl do truhlice, nalil vodu do konvice. Co pak tohle znamená? Je to káva.